Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

89 a 102,9 FM. Dance Radio.

0: Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Sometimes you're not alright, but that's alright. Things will work out, bro. You'll be blessed, John. I hope so, anyway. Hey Siri, ring Mom. Hello?
1: Yeah?
0: You alright? Yeah, I was just in the studio, I just rang you quick, but I'm back in the booth now. You okay?
1: Yeah, yeah, no, that's okay. Keep it safe, don't worry.
0: Yeah, just making a song with Nathan Dawe.
1: Oh, yeah.
0: Yeah.
1: What's that about? Found cardigans.
0: All right, see you in a bit. Love you.
1: See you later. Love you. Bye.
0: Bye.
2: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: deal.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Excel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio.

kvalitě ranebizová muzika. Tak laď každý pondělí Rave On Air od 6 večer.

Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydali varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende. Dance Radio.

neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

Italská policie nalezla 3 díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magnany Roca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44.

taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Na Dance Rádu dohrál Wippenberg Pong. Za chvilku startujeme odpolední vysílání. Bude tady nedělní part break a s ním taky novinka. Nový Rehab. Celou následující hodinku odstartujou Drum Sound, Bassline Smith a Pure Fire. Tohle a spoustu další skvělý, báječný, úžasný muziky pro vás má Dance Radio v pořadu Party Break, tak držte vlnu. Na 89 102,9 FM s váma Terka Ročeňová. Je 13 hodin. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

102,9 FM. Jsem Terka, čau, ahoj. Doufám, že si užíváte skvěle neděli. Počasí úplně nepřeje, ale myslím, že každý si najde to svoje, čím si udělá hezčí neděli. Určitě je to poslech Dance Rádia, to samozřejmě, ale klidně se pochlupte, kde nás právě teď posloucháte, můžete nás označit třeba na Instagramu, jsme tam jako Dance Radio CZ. Já to okouknu, přinazdílím, k tomu samozřejmě mrknem, co se stalo.

0: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Dance Radio.

Za náma na Dance Rádiu výborná věc Dubs, Bobby Harvey a Playground. Podíváme se spolu do lesa. Jako nepůjdeme na procházku, ale podíváme se na to, co se tam objevilo novýho. Já teda úplně houbař nejsem, ale mamka mi tenhle týden poslala, že byla s kamarádkou na houbách. Kolik toho nazbírali? Já tím, že houby nejím, tak z toho tak unešená nejsem, ona unešená byla. Tak zajímá mě, kolik houbařů nás právě teď poslouchá. A tím, že začala houbová sezóna, tak myslím si, že amatéři jako já hodí do košíku skoro úplně všechno. Poznám chomorku, zbytek nepoznám. No ale pozor, odborníci mají plný ruce práce, protože do Česka prý dorazil nový hřib. Jmenuje se hřib štíhlotřený. Nejdřív se o tom spekulovalo, že tady je a teď už se i našel. Jinak on se rozšířil, nejdřív byl po Baltí, v Polsku, v Německu a teď se dostal vlastně k českým hranicím. No a našli ho v Lužických horách. Tak zajímá mě, jestli už jste viděli tenhle hřib, jestli víte, jak vypadá. Prý je nepřehlédnutelný, může vyrůst až do výšky 1/4 metru. A jinak je vlastně jakoby, já bych vám poslala obrázek, uděláme to tak, že vám pošlu obrázek na Instagramu, abych to tady popisovala docela dlouho, ještě k tomu, když jsem blondětá. Tak každopádně, další muzika čeká, Tom Hanks, taky Maupí, nebo Issy Cross, Midnight v éteru Dance Rádia za chvilku a my jdeme houbařit na náš Instagram, danceradio.cz.

0: Za náma další bohna muzika Sony Fodera, Denny Howard a All or Nothing. Teď už koukáme do kalendáře. Dneska slaví svátek Lubor. V neděli 13. září v České republice to má 1359 nositelů. Jejich průměrný věk je 51 let. Je to jméno slovanského původu. Dneska je taky den buráků, den nadpřirozená, den pozitivního myšlení, mezinárodní den čokolády. No, tak dám si nějakou čokoládičku. Každopádně slaví dneska taky pejsci Alisa, skočí je to Benny. Tak klidně dejte vědět, jestli dneska něco slavíte ještě navíc. Já vám samozřejmě přeju, ať máte skvělý báječný den a ať už něco slavíte, neslavíte, další muzika pro všechny milovníky taneční hudby, Rudimental, Daft Punk a nebo Jubel Ocean House. Za chvíli na vlně 89 FM. Dance Radio. Dance Radio.
1: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

Hey Prodrezen, Molly Bancroft a Track Introduction v Eteru Dance Rádia. No a pomaločku představuju muziku, která nás čeká za chvilku. Bude to novinka Amelie Lenz, Angela Run. Pokud nás posloucháte ve fitku, ideální, pořádně na hlasy to dáme. No a budou taky Clean Bandit a tenhle kousek nám otevře následující hodinku. Tak za momentík další várka a ty nejlepší taneční muziky v Éteru Dance Rádia. Je 14.02. Dance Rádio. Dance Rádio. Dance Rádio.

Za náma výborná muzika, Technematic, Charlotte Haining a Still Miss You, 17 minutek po 14. hodince. Teď se podíváme za hvězdnou herečkou, která se narodila v Mexiku, jmenuje se Salma Hayek. Tato herečka, kterou známe ze spousty hollywoodských filmů, oslavila totiž nedávno 60. narozeniny a rozhodla se oslavit ve velkém stylu. Oslavila je koupáním bez plavek. Jak sama říká, ještě před x lety by si nedokázala představit, že bude psát k fotkám 60 a vděčná. Je vlastně pyšná na to, jak v tuhle chvíli vypadá, jak si všechno užívá. A dejte vědět, jak byste si oslavili vy 60. narozeniny, jak v tuhle chvíli slavíte narozeniny, kolik vám vůbec vlastně, abych věděla tak nějak tu kategorii, která mě poslouchá, třeba právě teď. Můžete mi to napsat na náš Instagram dancradio.cz, já k tomu pošlu muziku, proběhnou Toys, Nova, Amelie Lenz, Mystic anebo Kaigo. Za moment u nás pořadu Party Break.

0: Kygo a věc s názvem Take Me Back na Dance Radio, 4 minuty po půl třetí. Podíváme se opět do Ameriky, kde se stal příběh. Myslím si, že spousta lidí kouká hodně na filmy. Šlo tam o zlodíčka, který dostal chuť na sladky a tak se jednoduše vydal do obchodu. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby z toho obchodu neodešel se sladkostma, ale bez zaplacení. No, když si všiml, že mu to prošlo a měl velkou chuť na sladký znova, tak se tam vrátil. Co už nečekal je, že tam na něj rovnou bude čekat policie. Takže samozřejmě myslím si, no, doufám, že už je ponaučený, i když u těchto lidí člověk neví. Každopádně, jestli máte chuť na sladky, tak samozřejmě vždycky platíme, že ano. A já pro vás mám muziku, která je pro všechny chuťový buňky. Je to pořádná dávka taneční muziky. Proběhne Fisher, Sigala, Ferry Corsten a taky Dominic Geringer, I Need Breath. Za momentík si to dáme u nás v Éteru Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dominik Geringer a I Need Breath v éteru Dance Rádia 12 minut před 15. hodinkou. Mrknem do Austrálie, kde se stal hitem internetu muž, který vzal na procházku svého domácího miláčka. No, nebyl to ani pejsek, ani kočička, byla to kráva a oni byli zachycení v plném nasazení, kdy vlastně kráva byla normálně na vodítku a dokonce si spolu dávali i menší poklus. Takže pokud chcete vidět video, rozhodně pošlu, teď posílám do uší taky další muziku. Na Dance Rádiu nám zazní Ofaya, Netsky anebo Cedric Gervais.

Čamnový Lima Now or Never. Pode mnou už pomalu slyšíte novinku, kterou si dáme za chvilku. Je to česká tvorba Pauly Gabrieli About You. Bude taky Martin Garrix U2 a Fireflies. Tenhle kousek si dáme na start další hodinky v pořadu Party Break. Je 15.03. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tak my jsme si dali další kousek, takový letní Bingo Players, Pure Shores a Summer Dreamin'. Máme 17 minutek, po 15 hodince mám takovej dojemný příběh. Byla zachráněna Fenka, ona byla vlastně těsně před porodem a tak její nový páníček jí dopřál něco, aby věděla, že je rozmazlovaná, taky dopřál těhotenský focení, bylo to se vším všudy, je to taky jako roztomilý. No a krátce potom přivedla na svět 8 zdravých štěňátek a před objektiv se vrátila s celou svojí novou rodinkou. Výsledný snímek se stal velkým hitem a na sociálních sítích už má několik milionů lajků. Tak klidně pošlu obrázek, teď posílám další muziku. Kolš a Kamel Fett, Pauly Gabriele anebo Jimmy Rockway. To si dáme za moment na Dance Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Na Dance Radio Oliver Heldenský Rider a výborný kousek. Teď už se podíváme na to, co nás čeká v Petru Dance Radio. Tak dneska to rozhodně bude další vydání pořadu Club Mix. Už 47. vydání, kam dorazí DJ Danight, taky DJka Brownie jako hosté. Jinak samozřejmě se tík tam odehraje taky náš Milan Kroužil. V pondělí si můžete dát pořad Rave on Air, teď jsem byla úplně zasněná, protože my se na tu naší partičku těšíme. Kdo miluje drum and bass, tak rozhodně by to neměl prošvihnout zítra od 18 hodin Rave on Air. No já se na vás budu těšit společně s Michaelem C v pořadu Showtime v úterý od 18 hodin, kam dorazí opět náš host. Bude to DJ, říká si Philip Gray, takže můžete čekat rozhovor, taky live DJský set v druhý půlce. No a víc o našich shows se dozvíte právě teď.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Climax, Club Mix, Rave on Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Caress me. I want you tonight. Caress me.

0: to the bourgeois beat.
1: Chris Lorenzo a mami, Féteru Dance Rádia, 12 minutek před 16. hodinkou. Já se pomalu rozloučím, ode mě ještě Hayden James, Justice, anebo Big Riders, Break My Heart. Neloučím se na dlouho. V úterý úderem 18. hodinky se na vás budu těšit v pořadu Showtime. A jinak dneska já vás čeká od 18 hodin ještě pořad Club Mix s naším Milanem Kroužilem. Tak se mějte krásně, úžasně a páčko v úterý.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji za míchy.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Dance Radio. Dance Radio.

ortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

0: 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochutnej, mňam, mňam, mňam.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Rádio, Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ano, máme neděli večer 18 hodin, svátek má Lubor, 13. září, pardon, to jsem o dva dny trošku ubral. Přeju vám hezký večer, takže Luborům blahopřejeme a já se žhavím na to, abych vám nadělil nejnovější kousky. Už je tam jedna přehrávači, Stefan Dešaza, No War Takes, neboli tedy Can Takes No More. Je to takový odborník na ty new diskové záležitosti. Začneme hezky zvolna a pak přitvrdíme, jakož to bývá zvykem, mezi 18. a 19. nadělu různé noviny od pomalejších temp až po rychlejší BPM. No a teď jsou samozřejmě, teď to hlavní, to jsou hosté. V první hodině tedy novinky a ve druhé hodině to je DJka Brownie, která přijde premiérově do Club Mixu, na ní jsem zvědavý, doufám, že vás bude bavit, je to poměrně frekventovaná DJka a tady bude mít premiéru mezi 7 a 8 večerní. A pak je tady známý DJ Danite, třeba ze Studia 54, a ten vás bude bavit mezi 8 a 9 večerní.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si lepší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školu.

Berlínský machr DJ Shabby na značce Large, což je taková záruka deep houseové kvality a tohodle toho zvuku. Tam vydávají ty nezávislé věci umělci. Shabby je berlínský DJ, který právě hraje docela v ikonických berlínských klubech a vyznačuje se právě svým procítěným takovým deep house stylem, jak teďka můžete zaznamenat. Takže I Like This Groove.

Louisa. A věc se jmenuje Spark. DJ je z francouzské riviéry, který je také ovlivněn 70. a 80. lety, sbíral vinily, všechno už má ve svém archívu, potom jel studovat do Londýna, aby tedy v 17 letech začal svoji produkci. A tady už je jeho vyspělost, je to také jazzový pianista, je to znát v tom

i Sipulen. I wanna dance. Zkrátka chci tancovat. Můžete také u přijímačů samozřejmě. 8929 FM. Jinak ještě jednou opakování je matka moudrosti. Vám schrnu hosty, nebo zdůrazním hosty. DJka Brownie, která premiérově přijde, bude mixovat mezi 19. a 20. hodinou a potom mezi 20. a 21. DJ Tonight. I wanna dance.

Ralph Rosario, Take Me Up, také je ovlivněn osmdesátkama a on už začal mixovat v osmdesátkách, si představte, pro své nejbližší přátelé, tomu zůstalo do dneška, ale co je hlavní, stal se členem celosvětově známé skupiny Chicago Hot Mix a ten, kdo se tam dostane, tak patří mezi naprostý skvost a klasiku houseové scény, protože v Chicagu vzniklo house music. Jakožto později v Detroitu techno. Chicago je samozřejmě rodiště tohoto stylu, takže Chicago Hot Mix 5, Hot Mix 5 a na všech rádích, respektive nezávislých, je tenhle ten producent poměrně frekventován, takže ještě jednou Ralphie Rosario, Pick Me Up.

Simon Vincent a review další novina v Club Mixu 648. vydání. Máme přesně 6:30, to znamená, že půlka mého setu tedy za náma, půlka novinek, ale ještě si něco zopakujeme i třeba z minulých pořadů. Shrnu hosty, DJka Brownie mezi 7:00 a 8:00 a mezi 8:00 a 9:00 DJ Danite.

House of Molly, Supernova a Markolis. Kenteflow. Markolis je Benát Chan, DJ z Itálie, z Benátek, také ovlivněn elektroscénou, už po 90. podepsal svou smlouvu. A je to DJ, který poměrně

italský DJ, ale pro změnu z Neapole. Takže je to hezký kus cesty z Benátek u předchozího producenta do Neapole. DJ, který také začal v raných letech sběrem vinilů, inspirací jak jinak než klasickým housíkem a všemi těmito rytmy. A také už je na vyhlasných labelech King Street Sound, Mood Funk Records, Ocean Tracks či Purple Music.

Tak máme krásně plné studio, to jinak je Offach, I'm Out, to už jsme si hráli před dvěma týdny v Club Mixu a dneska máme tedy 648. vydání, už je tady DJ Brownie ve studiu, je to prima, má tady skvělý doprovod, asi její sestra, no jsou si podobní, no ne sestra, kámoška. No a jinak DJ JJ, který přijde za dva týdny a už se tady měří studio, protože se bude hrát z vinilu, tak je tady velká akce a začíná tedy Mejdan. Za chvilička DJka Brownie, za těch tedy přibližně 15 minut Club Mixu.

opět Itálie, je tady Federico Scavo, Lexa Hill je také DJ z Itálie, navíc z Nápole, to už jsme tady dneska jednou měli a hraje docela ve známém klubu v Neapoli, Havana Club, tam doporučuji se občas podívat. A Italové jsou mistři v tom, že dokážou skvěle, řekněme tedy, zajet do těch chicagských klasických stylů, že vytahují ty nádherné, nezapomenutelné houseové kousky 80. ale samozřejmě v novém provedení, v novém kabátě. Takže ještě jednou si to užívejte, Federico Scavo, Lexa Hill, House Rules.

Legendární DJ Clapton začal svůj setíček touhletou věcí, myslím. I Like It, to jsou němečtí Milk & Sugar, kteří už kooperují od přibližně na vrcholu od roku 2005. I Like It. Mně se to líbí, protože jsem tady obklopen krásnýma holkama. A co si může chlap přát víc? Tady jsme spokojení. Takže DJ Brownie bude mixovat za pár okamžiků od 7 do 8.

0: Tak, začíná Club Mix s hostama, to znamená, že 648. vydání, je tady premiérově Pavlína DJka Brownie, já ti přeju hezký večer.
1: Taky hezký večer, děkuji za pozvání, Milane.
0: Já jsem rád, že se konečně tady takhle hezky poznáváme ve studiu, ty jsi byla na tom Dance Rádiu, respektive na samozřejmě stejném Dance Rádiu, ale s jinačí adresou,
1: ano,
0: takže na Hagibodu je to pro tebe premiéra.
1: Přesně jak říkáš.
0: Tak, teďka se vrhneme na tebe, jak dlouho už mixuješ?
1: Teď mě 33 let, takže to bude 15 let. Hezky,
0: takhle prozradit,
1: ano,
0: já myslím, že tě je 22.
1: Já se za to nestydím, za ten svůj věk. Teď to bude 15 let a 13 toho let jakoby na scéně, no.
0: To je hezký. A čím jsi začínala? Jakým stylem?
1: Já jsem začínala housíkem. Já jsem asi vždycky byla taková houseová, tech houseová, takže začalo to asi deep housem, pak nějak přišlo nějaký normální housey a skončilo to spíš takovým underground tech housem, což se mnou nějak line až doteď.
0: Jasně, já jsem si říkal, že to bude něco mezi housem, tech housem, dnešní mix.
1: Ano.
0: Takže máš nejraději tyhle ty dva styly?
1: Mám, akorát jsem taková těžko uchopitelná, protože mám ráda i techno.
0: Já tě uchopím, ale...
1: je to tak, mám takové dvě osobnosti, no, že mě dokážete potkat i v duplexu, ale dokážu taky hrát ve sklepě dobrý techno, takže je to takový nepochopitelný pro nějaký lidi, ale prostě já se za to nestydím, baví mě to a myslím si, že to je o té muzice.
0: Já myslím, že to je promiň, že tě skáče do řeči, omlouvám se.
1: Ne, pořád.
0: Já myslím, že to je pochopitelný, protože tebe to živí DJing?
1: Ne, vždycky to byl můj koníček.
0: Jasně, ale i tak dnešní doba není čas na hrdinství, samozřejmě kluby jsou zaplať pánbůh, jsou plní, jede to, ale přece jenom ta doba vyžaduje, aby člověk byl aktivní tam, kde mu dají biznis.
1: Samozřejmě. Je to vždycky příjemný koníček, ale určitě byly i fáze třeba těch podnikám, takže když se mi třeba nedařilo v podnikání, tak mě to dokázalo i zachránit ten DJing.
0: No,
1: mi to,
0: no, takže, ano, je to fajn. Je to fajn se tímhletím živit.
1: Je to krásná práce.
0: Myslím,
1: já to neříkám práce, je to koníček, krásný koníček, ano.
0: Určitě, určitě. Samozřejmě v duplexu máš asi full house, viď?
1: Tak tam je to turistický, tam ano, tam je to vždycky full house.
0: A tam hraješ co?
1: Tam já vždycky většinou začínám, nebo dřív jsem i končila, protože já jsem taková tech houseová, já nehraju tady ty, jakoby řeknu ADMka tvrdý, takže mě vždycky používají na ten začátek, kde hraju takový ty spíš houseíky, tech houseíky, no.
0: No hlavně, že tam máš ty místa.
1: Jo, no, tak občas ano. Já jsem teďka byla vlastně skoro rok a půl na Kypru, takže jsem tam třeba dvakrát letěla z toho Kypru. Ale víceméně je to po celé České republice. Já třeba i v Zlatém stromu vlastně my spolu hrajeme, jsme se ještě ani neviděli, tak tam jsem taky byla vlastně před rokem a takže vlastně každý víkend je to někde jinde. Ráda mám i soukromý akce, ale ráda samozřejmě mám i Studio 54, kde si můžu prostě zahrát svobodně ten krásný tech house, který ocení zrovna jenom ve Studio 54.
0: Určitě, ideální si najít místa, kde člověk může prezentovat tyhle ty styly a pak je spokojenost.
1: Přesně tak.
0: Produkce tvoje?
1: Začínám a vlastně s tím i trošku mám takový lehčí oznámení. Vlastně, že po 15 letech já teďka jsem asi získala nějakou DJskou menopauzu tento rok. A vlastně jsem se usmyslela tenhle měsíc, že budu končit teďka s hraním trošku. A vydávám se směrem vlastně DJ školy na producentku a vlastně chci začínat svoji tvorbu konečně po těch 15 letech.
0: No ale ještě nekončíš a kde tě můžeme vidět v nejbližší době?
1: A v nejbližší době mi můžete vidět vlastně v klubu Puls 22, to bude příští týden v pátek.
0: Zdraví Máru na dálku.
1: Zdravíme Máru, ano, a vlastně tady Nikolči Nekča, moje taková DJ manažerka, mi pomáhá se sociální sítěma teďka, tak to budou i narozeniny, musím prasknout. A vlastně bude to techno, tech house.
0: Taky po 20, ne 21.
1: Já myslím, že čerstvě 20.
0: Ano, to je hezký. Mí tady 20, já jsem spokojený. A teď ještě nám prozrať, jak bude vypadat tvůj setík.
1: Můj setík bude inspirovaný vlastně asi z Kypru, co jsem hrála a Studiem 54, takže to budou takový houseíky, tech houseíky, melodický, příjemný, takový asi to, co mě tak lidi znají nejvíc.
0: DJ Brownie v Club Mixu, užívejte
1: si
0: to.
1: Díky.

Baby's on the Run a Power M, jednak od Snap z roku 1990 a Billie Jean, to je kultovka z LP desky, nejprodávanější LP desky všech dob. Je to deska, která vyšla všechno na singlech, 7 singlů, což je naprostý unikát, Thriller a pochopitelně Michael Jackson a Billie Jean. No ale hlavně DJka Brownie.

Mr. Belta vezol Eat Nobody. A víte, kdy to bylo v originále? V roce 1984. Film a muzikál Breakin' Breakdance. A Rufus and the Chaka Khan.

a kvality, také je, hrajeme tady ve vysílání Dance Rádia, je můžete znát. Kamofeta ještě Carl Golden, Temperament of

0: Hailey May, Freak Down. No tak hezky to zakončila tady DJ Brownie, Take Me Down, no. Jak se ti hrálo, Pavlínko?
1: Hrála jsem moc krásně, já jsem to roztancovala, ty.
0: Bylo to velice originální. Děkuju. A to jsme rádi a my jsme si to tady nádherně užili, takže
1: já
0: to zopakujeme.
1: Já taky, moc krát děkuju, hezký večer přeju.
0: Taky. Prosím tě, DJ Brownie, respektive ta přezdívka vznikla jak?
1: Bude to vtipný, já jsem jedla strašně moc sušenek brownie a nevěděla jsem, jak se pojmenovat, tak jsme prostě dali brownie.
0: Já jsem říkal, že...
1: Je to kvůli těm sušenkám, ano.
0: Že máš takový hezký hnědý vlasy, tak třeba...
1: Ano, jsem tmavší a mám ráda sladký a hraju, myslím si, že taky.
0: Tak to máme asi stejný hobby. Tom si nezadáme, skvělý. Přátelé, tak díky za setíček. Doufám, že si to užili i na druhé straně. Teď přebírá, že zlo DJ Danite. Pavlínce, ještě jednou děkujeme a přejeme hodně štěstí. A samozřejmě ještě pozvánku, prosím.
1: Pozvánku a pozvám teda na příští víkend. Je to v pátek v klubu Puls 22. Budeme se tam na vás těšit a budu ráda, když dorazíte. Děkuji ještě jednou za pozvání. Hezký večer.
0: Děkujem.
1: Ahoj.

0: Další hodina v Club Mixu započata. No a je tady starý známý DJ Danite. Dané, já tě přeju pěkný večer.
1: Já tebe taky, čau.
0: Já mám pocit, že už jsi se prokopal pěkně mezi DJskou elitu, takže jsi asi spokojen, ne, s vývojem.
1: Tak to těžko posoudit, ale jako jde to dobře.
0: S DJkou Brownie jste někdy hráli spolu?
1: Spolu ne, ale známe se.
0: Znáte se, to je dobře. Takže příjemná kooperace. Prosím tě, Dané, co nového od té doby, co jsme se neviděli?
1: No, my jsme se neviděli dlouho, já si myslím, že tady jsem byl naposled tak před rokem.
0: Vidíš, tak to utíká.
1: No, je to dlouho. A od té doby na cenovýho, no, mám rezidentní noc ve studiu 54, DNAčko, teď jsem měl nějakou pauzu.
0: To je super.
1: To je super, teď byla nějaká pauza a teď v září máme další pokračování, tak to bude super.
0: No tak hlavní je mít aspoň jeden klub, jedno místo, kde člověk může prezentovat to, co ho baví a studiuje, řekněme, taková zásadní, použiju slovo, konkurenčního meka té klubové nezávislé scény a samozřejmě na meku mám také krásné vzpomínky. Pochopitelně se tam dělali nádherné večery, to je minulost, ale k tomu se dostaneme příště. Produkce tvoje nějaká?
1: Nedohlednu.
0: Jasně, ale tak není to důležitý, když hezky sypeš tracky, který tě baví, tak...
1: Jo, každý se má věnovat tomu, co ho baví a co umí.
0: Ano, přesně tak, přesně. Na to jsou potřeba jiní odborníci, kteří jsou skoro muzikanti.
1: To tak.
0: Souhlas. Takže za ten rok tedy hlavně studia, nebo já jsem tě viděl i různě?
1: Jako různě, já jakoby domácí mám i alibi potom a docela hodně firmky to šly. Mm-hmm. Takže tak jako různě se
0: někde. A na firmkách hraješ taky tohle?
1: Ale jakdy, firmky jsou taky různorodý, ale stávají se, že fakt máš i jako houseový firmky, což je
0: no nejlepší.
1: Fajn. No, přesně.
0: Houseovou firmku bych vydal taky.
1: No,
0: ne. Ale jiný firmky občas teda je to oprus.
1: Ty jsou náročný, no.
0: Co si budem povídat, protože tam každý 3-4 minuty i někdy míň chtějí po tobě různý takový to. Já se tomu samozřejmě radši vyhýbám.
1: Jakoby, no, nebo spíš máš firmky, kde ty lidi prostě jakoby se jenom povídají, chlastají, mají zálibu v cateringu a pak ty si hraješ tak jako sám pro sebe, no.
0: Určitě, ale některý věřím, že jsou super, takže záleží.
1: Majdou se i takový.
0: Ano, držíme palce. No a nejvyšší event?
1: Nejbližší event bude to studio, toho 19. září.
0: To je za chvilku.
1: No, to je za chvilku. A potom tam mám nějaký alibi.
0: Zpátka na sobotu, promiň, ti skáču do řeči.
1: Zpátka na sobotu, v sobotu ráno to máme. Mm-hmm. Takže to bude zajímavý. Pak tam máme nějaký alibi s Enzymem, to je taková velká srdcovka, tak to se taky těším a pak uvidíme, co bude.
0: A v alibi hraješ to samý?
1: Ale falby, to je spíš takový různorodý. Tam chvilku to, podle lidí, hrozně záleží, co je zrovna za lidi.
0: No a teďka budeš prezentovat co, Dané?
1: Takovou tu svoji klasiku, uvidím, co mě bude bavit, připravenýho nemám skoro nic, ale z jaký housík, vokály a pak do těch houseů klasicky, no,
0: budem. DJ Dané, ten The Mix.

předtím sample od Laurenta Garniera, Man with the Red Face, kultovka. A teď jsou tady Camel Fat už dneska také. Camel Fat zněli v předchozím tedy mixu DJky Brownie. Ještě Joyce Gigante, So Good, hostující Kuda. A ještě Sepian remix. DJ Danite in the mix, 20 hodin 12 minut.

Martin Horger, No Bite, žádný kousance. I Dan DJ Danite jde takhle hezky v rychlém sledu, už má také moře zkušeností a jestli si ho můžete vychutnat kolem 38 minut Club Mixu, 648. vydání na Dance Radio.

Takže stále tady za mixem, stále mixujem v rychlém sledu DJ Danite. Tohle je Lipská a World Back hostující Rico Dan.

0: Earth and Days a Masai Extended Mix. Dane, chtěl jsem se tě tady zeptat, mezi vstupem, tedy mezi mixem, hraješ takhle ve studiu 54 v tom duchu?
1: Je to tak? Tak rychlejš ještě.
0: Super návnada, DJ Dana in the Mix.
1: Díky.

0: máš?
1: Louis V a Chapter of Hours. Ještě 15 minut na celých DJ Danite in the mix. 648. vydání na Dance Radio.

0: Klasika Chemici, Galvanize, Chris Lake remix. Viděl jsi Chemiky někdy naživo?
1: Jo, neviděl.
0: Já jsem s nima dělal tenkrát rozhovor, to ještě bylo na Lucky People Center festivalu s Josefem Sedloněm, tak jsem měl to štěstí.
1: Tak to závidím.
0: No tak, ono to je o štěstí všechno samozřejmě, ale Chemiky máš rád, ne?
1: No jasně, to se hraje prostě celou dobu a furt vychází nový a nový remixy a zrovna tenhle od Chris Lake a
0: DJ Danite, užíváte si to, doufám, na druhé straně a ty taky.

0: další klasika. Break Down, Love You Better a ještě Caroline Byrne. Jak se ti hrálo, Dane? Jak se ti mixovalo?
1: Hele, super, jako klasika, že jo, první chvilku se trošku rozehrál a pak už to šlo samo.
0: Jo, určitě, šlo to samo, takže jednoznačná pozvánka zpátka na sobotu, nebo v sobotu ráno v ranních hodinách Studio 54.
1: Studio 54, přesně, budu tam já, Jose Madeira, Pierre, Marco, Katie, Jan Lambre, nás tam hodně.
0: Skvělá se
1: super
0: stala. Jasně, takže jednoznačná inspirace a ve studiu ráno teda se všichni můžeme sejít.
1: Přesně, všichni se tam sejdeme na značkách.
0: No a my se také sejdeme na značkách tady za nějakou dobu, tentokrát už kratší než jeden rok.
1: Dobře.
0: Omlouvám se samozřejmě. Občas někdo má třeba delší interval a pak zase kratší, znáš to?
1: Jo, děkuji, v pohodě, už jsem tady byl několikrát, viď?
0: Jasně, ale jinak seš tady jako doma, takže Dane, díky za předvedený výkon, držíme palce ve všem, co děláš ve studiu a těšíme se tady opět v dohledné době.
1: Já taky, budu se těšit, díky.
0: Krásný večer.
1: Taky, čau.
0: No a pozvánka ode mě na 649. vydání, to je za 2 týdny. Pořadu Club Mix přijde jednak DJka Natálie Sixtová, která tady bude také asi po 7-8 měsících. Bude to datem 27. září. A potom premiérově už tady dneska byl se podívat DJ JJ a bude hrát z vinylu. Takže po nějaké odmlce naposledy tuším, že to byl Eiffel, který hrál z vinylu, takže JJ to tady rozbalí tedy z klasických vinylových desek. Jinak teď nás čeká Mambo Ibiza, za týden Chris Adler a Climax. Mějte se krásně, užívejte Dance Radio a já vám přeju dobrou noc.